0: Rašu Krmaradžić.
1: Najít, ta věc baktálo, kosátku, soro desku katéka.
2: A velem tedy kapky rašan, a ta šumblo mají na něm šukárci.
1: Ta šéfa na vámi šéf na se čorela. Širák dalec, šir! Širák dalec, šir!